tím souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zpěvačka Madonna 2 minuty před 6 hodinou na Signál Rádiu. Už máme připravené první zprávy a po nich kapela Queen, Irene Cara nebo Starship. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchané vozidlo překáží na dálnici D3 na 83. kilometru na trase Kaplice Mezno. Projet se tady dá s opatrností a pozor dávejte na silnici 43 u Brna. Tady jsou na vozovce sražení divočáci, tak ať do nich nevletíte. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Je 8. června. Hezké povíkendové ráno přeje Lucie Sinková. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o 0,5% bodu podílu na HDP. Schillerová to uvedla v pořadu Poledne s Moravcem. Při konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho dvěma zákazníky byl včera večer v Poleradech u Prahy jeden z klientů postřelen. Skončil v péči lékařů. Střelec zůstal do příjezdu policie na místě. Zbraň mu policisté zajistili. Teď probíhají potřebná šetření a úkony trestního řízení k prověření okolnosti konfliktu. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo, vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Připomeňme, že minulou neděli se dvě slabší tornáda objevila také na jihu Čech.
1: Co se děje v regionu?
3: Další etapa rozsáhlé modernizace odstartovala na pražském Masarykově nádraží. Stavaři se v této části dostávají do středu kolejiště a to se podepisuje na železniční dopravě. Vlaky z Kladna a z Kralup nad Vltavou tak nezajíždějí do centra Prahy a končí už ve stanici Praha Bubny. Nový peron, kolejiště i zastřešení by měly být na Masaryčce hotové za rok. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic dramatizovali finále Národní basketbalové ligy. Podrobnosti má Petr Plintovič.
4: Pardubice zvítězili nad Nymburkem ve třetím finále na domácí palubovce 79-78 a snížili sérii na 1-2 na zápasy. Nymburským nestačilo ani 24 bodů Jaromíra Bohačíka, který byl nejlepším střelcem utkání. Finálová série pokračuje v Pardubicích čtvrtým zápasem dnes od 18 hodin.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru od západu začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio v rytmu 80 a po týdnu dovolené opět Jirka Svoboda.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Dobré ráno, bylo 6 hodin, venku už je světlo a na Signál Rádiu právě začíná ranní vysílání. Po krátké dovolené už se vám ze studia opět hlásí Jirka Svoboda. Moc jsem se na vás těšil a můžu slíbit, že dnešní ráno opět bude plné aktualit, informací, zajímavostí a hitů 80. let, aby se vám s námi nový den začínal co nejpříjemněji. Za chvíli už popřejeme dnešním oslavencům, tak ještě jednou dobré ráno a příjemný začátek nového dne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a v kalendáři se nám dnes ukazuje datum 8. června. Svátek proto slavíme dart, který je spojený s pranostikou o 40-denním dešti. Počasí určitě dnes detailně probereme. Narozeniny slaví například zpěvačka herečka Nancy Sinatrová, tenistka Lindsay Davenportová, herec Lukáš Vaculík nebo někdejší televizní hlasatelka Marie Redková. A polokulaté 75. narozeniny dnes slaví zpěvačka Bonnie Tyler, proto si od ní za chvíli zahrajeme jeden z jejich hitů. No a dnes také slavíme Světový den oceánů, Světový den boje proti rakovině mozku a dnes je také flexitariánský den. Pod tímto skoro strašidelným názvem se skrývá způsob stravování, kdy si nemusíme vybírat striktní diety, ale kombinujeme různé druhy potravin, především rostlinného původu, ke kterým občas pro zpestření přidáme i nějaké maso nebo ryby. Tak ať je vaše strava hlavně pestrá a dál přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Máte naladěné pondělní ranní vysílání Signál Rádia. Dnes ráno je v Česku úplně vymetená obloha, pár oblaků se objevuje jenom na jižní Moravě a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 8 do 12 stupňů. Například Liberec, Praha a České Budějovice mají aktuálně 10 stupňů, ale Zlín nebo Brno měří 13 nad nulou. Dnešek bude nejslunečnějším dnem celého týdne, také asi nejteplejším. Obloha bude jasná nebo polojasná. Oblačnost začne na naše území přicházet od západu až večer a maxima dnes naměříme mezi 23 a 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tak si dnešní skoro letní den užijte a hudebně teď míříme do slunné Itálie. Tady jsou Ricky a Poveri.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Také krátce před 6:30 vám dělá společnost Signál Radio. Dnes už je 8. června a bude to den plný zajímavých událostí.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes míří na schůzi vlády. Důvodem je podle odboru komunikace prezidentské kanceláře záměr projednat koordinaci své účasti na zasedání NATO v Ankaře. Úřad práce České republiky dnes zveřejní informace o vývoji nezaměstnanosti v květnu. Analytici předpokládají, že podíl nezaměstnaných dál klesl na 4,8% z dubnových 4,9%, a to vlivem sezónních prací. Zemský archiv Opavě dnes bude mimořádně otevřený pro veřejnost. Třetí nejstarší a třetí největší archivní instituce v Česku si tak připomíná 125 let od svého otevření. Společnost Apple by dnes měla oficiálně představit nový operační systém iOS 27. Na dálnici D8 dnes mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi začne oprava a modernizace asi 30-kilometrového úseku. Řidiče čekají dlouhé 3 měsíce dopravních komplikací. V Brně dnes dojde k výluce šalen na tramvajové lince číslo 8 do Líšně i opačným směrem na centrum. Náhradní dopravu zajistí autobusy. A začínají poslední zápasy nejprestižnější basketbalové soutěže NBA v New Yorku. Ceny vstupenek vzrostly na více než 10 000 dolarů, tedy na téměř 250 000 korun. Lístek do první řady na finále vyjde v přepočtu až na 2 miliony.
1: Ráno na Signál Radio. S námi máte přehled.

do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečné

0: poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi čeká skutečný zážitek.
1: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

Na Signál Rádiu skupina Pet Shop Boys, takhle skvěle zní 8. červnové ráno a před 7. hodinou mrkneme na pár témat, o kterých se píše na zpravodajských webech a z hudby nabídneme například M People nebo Crowded House, tak ať máte příjemný začátek nového pracovního týdne.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívali M People. Připravte si lehké oblečení, protože dnes ráno je v Česku úplně vymetená obloha. Pár oblaků se objevuje pouze na jižní Moravě a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 8 do 12 stupňů. Například Liberec, Praha a České Budějovice mají aktuálně 10 stupňů, ale Zlín a Brno měří 13 nad nulou. Teploty budou velmi rychle stoupat, protože dnešek bude nejslunečnějším a zřejmě také nejteplejším dnem celého týdne. Obloha bude jasná nebo polojasná. Oblačnost začne na naše území přicházet od západu až večer. A maxima dnes naměříme mezi 23 a 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tak si nezapomeňte sluneční brýle a jestli budete na slunci déle, tak přidejte i opalovací krém. Krásné pondělí.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over na Signál Rádiu. Hned na začátku nového týdne jsem prošel zpravodajské weby a tady je několik zajímavých témat, kterým se věnují.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Stát se příští rok zadluží ještě více než letos, kdy činí schodek státního rozpočtu 310 miliard korun. Prozradila to ministryně financí Alena Schillerová. V příštím roce také ministerstvo financí počítá s dosažením 2% HDP výdajů na obranu. Odborníci nad vyšším zadlužováním země v době ekonomického růstu kroutí hlavou. Elektromobilů se v Česku prodává čím dál více. Jejich prodej se do konce května zvýšil meziročně o 17% na téměř 6,5 tisíce nových vozů. Vzrostl i podíl hybridu, a to o 15% na bezmála 30 tisíc vozů. Společným jmenovatelem pro zájem o obě kategorie je zdražování pohonných hmot kvůli krizi na Blízkém východě. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně, vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici, získal Putrat Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. A velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní městské Grand Prix v knížectví a zvýšil vedení v mistrovství světa.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio a už zítra se můžete v našem vysílání těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát bude řeč o potoku Brusnice, který mimo jiné protéká i Jeleným příkopem u Pražského hradu. Možná vás překvapí, že většinu toku už dneska na povrchu neuvidíme, protože jeho velká část je svedená do potrubí. Dozvíme se, jakou úlohu sehrál v historii našeho státu, kde je jeho pramen nebo jak vznikl jeho název. I když by se na první pohled mohlo zdát, že podle Brusinek pravda je úplně jiná. Nejenom to se dozvíte v poutavém vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádio už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno

0: Skupina New Order a True Fate na Signal Rádiu krátce před 7 hodinou raní. Lucka Sinková je se mnou ve studiu. Vítám tě, ahoj.
1: No já tě taky vítám.
0: Tak jsme se týden neviděli, viď? Stýskalo se ti?
1: Jo, stýskalo.
0: Tak mě stýskalo. Taky trochu, no.
1: No ale... neříkej. Já si myslím, že jsi se na práci a na mě ani nespomněl.
0: Teď jsem to chtěl říct, že jo. Prostě na dovolené se na práci nemyslí.
1: No, vidíš to.
0: Ale jsem zase rád, že už jsem tady zase s vámi v éteru a že už si zase s vámi společně můžu užívat 80 a prostě vysílání Signál rádia.
1: Ukaz si opálenej.
0: Trošku jo, svítilo nám slunce. Ano, jo. Svítilo.
1: Užil jsi to se vším všudy.
0: Co máš ve zprávách?
1: No tak za účasti prezidenta Petra Pavla se dnes schází vláda, tak o tom budou zprávy a ještě i o tom, že filipínský ostrov Mindanao v noci zasáhlo velmi silné zemětřesení.
0: A po zprávách budeme pokračovat v tom nejlepším z 80. let. Těšte se na dnešní oslavenkyni Bonnie Tyler, Whitney Houston a nebo Bad Boys Blue.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha jižní spojka, nehoda 3 kamionů a dodávky před sjezdem na Průmyslovou komplikuje dopravu ve směru na Černý most. Dlouhá kolona se táhne až od Spořilova, chce to tedy pevné nervy. Pražský okruh, tady vás drží nehoda na 18. kilometru ve směru k D1. Boural se na D8 na 50. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, je to v zúžení, tam se také začíná tvořit kolona. A pozor ještě na nehodu motorky na silnici 38 u obce Krchleby na Mělnicku. Signál na Nymbursku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu. Thank you.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Signál Rádio, zprávy.
2: Je 8. června, hezký den přeje Lucie Sinková. Za účasti prezidenta Petra Pavla se dnes sejde vláda Andreje Babiše. Prezident chce být přítomen při projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných jednáních mezinárodních organizací. Premiér Andrej Babiš však v pátek uvedl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se z původně plánovaného 8. června odkládá o 2 týdny. Vláda se bude věnovat také návrhu na zvýšení plateb za státní pojištěnce. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí. Už ale neplatí, že by se soustředili jen na Ukrajinu nebo další postsovětské státy. Trendem, o který se zajímá stále více společností napříč obory, jsou pracovníci z Filipín. Atraktivní jsou pro stavební podniky, dopravce, ale například i ve zdravotnictví. Filipínský ostrov Mindanao v noci zasáhlo silné zemětřesení. Americké, indonéské a filipínské úřady kvůli němu vydali výstrahu před vznikem vlny tsunami. Tamnější policie informuje nejméně o jednom mrtvém a několika zřícených budovách.
1: Co se děje v regionu?
3: Ještě posledních dní se negativně podepsali na kvalitě vody v některých pražských koupalištích a také ve Vltavě. Aktuálně je nejhorší situace v biotopu Lhotka v Praze 4, kde testy odhalily mikrobiologické znečištění. Hygienici tu nedoporučují koupání. Citliví jedinci by se měli vyhnout také koupání v Hostivařské přehradě a ve Vltavě. Testy hygienici provádí každé 2 týdny. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Kimi Antonelli je nejmladším vítězem velké ceny Monaka vozů Formule 1. Pokračuje Petr Plintovič.
4: Velká cena Monaka byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem. I s těmito problémy se nejlépe popasoval 19-letý Ital Kimi Antonelli. Se svým Mercedesem vyhrál 5. závod za sebou a zvýšil vedení v mistrovství světa. Antonelli zvítězil před 2. Hamiltonem a 3. Hadžarem.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru od západu začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Signál Rádio.
5: Dobré ráno, bylo 7 hodin a s vámi je dál ve studiu Signál Rádia Jirka Svoboda. Dnes má svátek Medard. Narozeniny slaví například zpěvačka a herečka Nancy Sinatrová, tenistka Lindsay Davenportová, herec Lukáš Vaculík nebo někdejší televizní hlasatelka Marie Redková. No a polokulaté 75. narozeniny slaví zpěvačka Bonnie Tyler, proto si od ní za chvíli zahrajeme jeden z jejich hitů a za chvíli už vám taky připomenu několik dnešních výročí. Přeju krásné pondělí.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, dnes je 8. června a to byl v roce 1949 den, kdy vyšel slavný román 1984 britského spisovatele George Orwella. Mám tady ale i několik dalších dnešních výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1990 po víc než 40 letech u nás konaly první svobodné volby. Zúčastnilo se jich skoro 97% voličů, 50% získalo Občanské fórum. V roce 1972 došlo k únosu letadla na trase Karlovy Vary Praha. Poprvé v dějinách civilního letectví byl zastřelen pilot u řídící páky. V roce 1937 se v newyorské botanické zahradě podařil husarský kousek. Rozkvetl tam největší květ na světě. Patřil sumaterské lilii a na výšku měřil neuvěřitelných 259 cm, na šířku 122 cm. V roce 1600 v Rejčkově koleji v Praze provedl lékař Jan Jesenský Jesenius první veřejnou anatomickou pitvu lidského těla. A v tento den v roce 1216 na shromáždění šlechty a ostatních hodnostářů v Praze nechal Přemysl Otakar I. zvolit svého 11-letého syna Václava českým králem.
1: Signál rádio.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnes to bude na lehké a vzdušné oblečení. V Česku je téměř vymetená obloha, pár oblaků se objevuje jenom na jižní Moravě a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 8 do 12 stupňů. Ovšem teploty budou hodně rychle stoupat nahoru, stejně tak jako slunce na obloze. Dnešek bude totiž nejslunečnějším dnem celého týdne. Obloha bude jasná nebo polojasná. Oblačnost začne na naše území přicházet od západu až večer a maxima dnes naměříme velmi příjemných 23 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Téměř lední den vám na Signál rádiu zpříjemníme dalšími hity 80. Tohle jsou Bad Boys Blue.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio a také pondělí 8. června bude plné zajímavých událostí. Tady jsou některé z nich.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes míří na schůzi vlády. Důvodem je podle odboru komunikace prezidentské kanceláře záměr projednat koordinaci své účasti na zasedání NATO v Ankaře. Úřad práce České republiky dnes zveřejní informace o vývoji nezaměstnanosti v květnu. Analytici předpokládají, že podíl nezaměstnaných dál klesl na 4,8% z dubnových 4,9%, a to vlivem sezónních prací. Zemský archiv v Opavě dnes bude mimořádně otevřený pro veřejnost. Třetí nejstarší a třetí největší archivní instituce v Česku si tak připomíná 125 let od svého otevření. Společnost Apple by dnes měla oficiálně představit nový operační systém iOS 27. Na dálnici D8 dnes mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi začne oprava a modernizace asi 30-kilometrového úseku. Řidiče čekají dlouhé 3 měsíce dopravních komplikací. V Brně dnes dojde k výluce šalen na tramvajové lince číslo 8 do Líšně i opačným směrem na centrum. Náhradní dopravu zajistí autobusy. A začínají poslední zápasy nejprestižnější basketbalové soutěže NBA v New Yorku. Ceny vstupenek vzrostly na více než 10 000 dolarů, tedy na téměř 250 000 korun. Lístek do první řady na finále vyjde v přepočtu až na 2 miliony.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Skupina Erasure na Signál Rádio 3 minuty po půl osmé, dál bude pokračovat třeba Friends Gal, Silent Circle anebo German Jackson a Pia Zadora.
1: Signál Rádio doprava.
0: Praha jižní spojka, tady nehoda 3 kamionů a dodávky před sjezdem na Průmyslovo komplikuje dopravu ve směru na Černý most. Dlouhá kolona se táhne od Spořilova. Praha Patočkova ulice, čekejte zdržení kvůli nehodě motorky ve směru na Vypich. S nehodou počítejte taky na dálnici D10 na 11. kilometru ve směru na Prahu. Bouralo se i na silnici číslo 9 u Líbeznic na Praze východ a ještě silnice 38 u obce Bezděs na Českolipsku. Tady vás drží nehoda 3 osobních aut. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: se Signálem na Historical Air Show.
1: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Tento týden se vám vyplatí poslouchat naše ranní vysílání. Soutěžíme totiž o rodinné vstupenky na Historical Air Show, která proběhne v sobotu 13. června na letišti v Mladé Boleslavi. Bude to jedinečná letecká přehlídka, kde budou k vidění historická i moderní vojenská letadla, akrobatické speciály, nebudou chybět ani dynamické letové ukázky nebo možnost se proletět. O rodinné vstupenky pro dva dospělé a dvě děti soutěžíme od pondělí do pátku po 8. hodině ráno. Doporučím kouknout na detaily na našem webu Signál Rádia. CZ.
0: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Na Signál Rádiu jsme si dali trochu italodiska, což je hudba přesně dělaná do dnešního počasí. I když bychom dnes na Medarda měli podle pranostik čekat spíš deštivo, tak dnešek nabídne přesný opak. Čeká nás nejslunečnější den celého tohoto týdne, obloha bude vymetená a začne se zatahovat od západu až k večeru. Maxima dnes naměříme mezi 23 a 28 stupni, na horách bude kolem 20 nad nulou. Takže Medardova krápě dnes kapat nebude, ale zatím to vypadá, že si to vynahradí zítra nebo ve středu. Každopádně vám přeju krásný den se Signál Rádiem a hity, které vás vrací do mládí.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: točí Smokey nebo skupina Eurythmics, ale ještě si bere slovo kolega Luděk Savana Urbánek. Ten zjišťoval, jak dopadl nápad zastřešit nádvoří brněnského hradu Špilberk.
1: Hezký dobrý den. Záměr zastřešit velké nádvoří hradu Špilberk v Brně narazil na odpor památkářů. Národní památkový ústav uvedl, že představená studie není z hlediska ochrany památky přijatelná a většina členů jeho odborné rady odmítla. Muzeum města Brna plánovalo zastřešit velké nádvoří hradu proto, aby se zde mohly konat kulturní akce i mimo hlavní sezonu a bez obav z nepřízně počasí. Národní památkový ústav ale minulý týden zveřejnil stanovisko, v němž navržené řešení odmítá a označuje jej za nepřijatelné. Muzeum záměr hájí tím, že by zastřešení přineslo vyšší komfort návštěvníkům i pořadatelům a umožnilo naplnit vizi, že Špilberk žije 12 měsíců v roce. Podle dřívějších odhadů měla prosklená konstrukce stát 80 až 100 milionů korun a překrýt většinu nádvoří. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Přeju vám dobré ráno se Signa Rádiem. Říkáte si, že už jste dlouho neslyšeli nějakou dobrou zprávu, která by vás zahřála u srdce? Tak jednu tady mám.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Školní rok pomalu končí a už teď se ví, že v Jihomoravském kraji budou mít i v příštím školním roce děti z rodin v těžké životní situaci obědy zdarma. Kraj na program vyčlenil více než 32 milionů korun a pomoc zamíří k dětem z rodin ohrožených chudobou, třeba samoživitelům anebo rodinám zatíženým dluhy. Do projektu se už letos zapojilo 138 škol. Myslím, že je hezké vidět, že pomoc není jenom číslo v rozpočtu, ale konkrétní podpora znevýhodněných dětí, které díky tomu mohou ve škole fungovat úplně stejně jako jejich spolužáci. A upřímně, s teplým obědem v břiše je každý den krásný.

0: 4 minuty před 8 hodinou nám na Signál Rádiu dospívali Eurythmics a do studia dorazila opět Lucka Singová. Vítám tě tady.
1: Hezké ráno, to se tak hezky poslouchá.
0: No, poslouchá se to krásně. Dneska máme v kalendáři Medarda. Člověk by měl pomalu nachystaný deštník, protože zná ty pranostiky o tom, že by 40 dní mělo pršet, ale já už tady vidím kolegové vedle v kancelářích už zatahují rolety kvůli slunci. Tak dneska to asi úplně neklapne.
1: No, dneska ne, ale od zítřka ano. Od zítřka? A to se mi nahrál, protože se začne ochlazovat. Na kolik stupňů, to si řekneme za chvilku. A vůbec, jak to bude s tím počasím.
0: Výborně.
1: A na filipínském ostrově stoupl počet mrtvých i zraněných.
0: Tak poslouchejte nás dál, zprávy za chvíli. Po nich Matthew Weller, Roxette nebo Robin Gibb, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Bělohorská ulice, čekejte zdržení kvůli nehodě motorky ve směru na Vypich, zasahuje tady záchranka. S nehodou počítejte na D10 na 11. kilometru ve směru na Prahu. Porouchané vozidlo překáží na D10 na 62. kilometru u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu a se zdržením kvůli nehodě počítejte i na silnici 13 u Dalovic na Karlovarsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 8. června, 8 hodin, hezký den přeje Lucie Sinková. Úřad vlády České republiky by měl podle protidrogové novely, kterou předložila skupina poslanců opoziční ODS, povinně zřizovat poradní orgán pro protidrogovou politiku a zajišťovat jeho činnost. Občanští demokraté zároveň chtějí rozšířit záběr národní strategie protidrogové politiky, kterou musí na 10 let přijímat vláda i na další druhy závislostí. Dnes v Česku vyvrcholí příliv teplého vzduchu s teplotami až 28 stupňů Celsia, po kterém se zítra ochladí a bude pršet. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů. V druhé polovině týdne se mírně oteplí a denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Nejméně 8 mrtvých a více než 200 zraněných si nakonec vyžádalo zemětřesení o síle skoro 8 stupňů, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodili řadu budov a klíčový most ve městě General Santos. Zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský herní akcelerátor vstupuje do dalšího ročníku. Jde o program zaměřený na podporu začínajících herních tvůrců, týmů a studií s vazbou na Prahu. Zájemci mají možnost se hlásit až do 19. června. Vybraných 8 týmů následně čeká intenzivní letní škola, individuální akcelerační program a také podpora profesionálů z herního průmyslu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Basketbalisté Pardubic zdramatizovali finále Národní basketbalové ligy. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Pardubice zvítězili nad Nymburkem ve třetím finále na domácí palubovce 79-78 a snížili sérii na 1-2 na zápasy. Nymburským nestačilo ani 24 bodů Jaromíra Bohačíka, který byl nejlepším střelcem utkání. Finálová série pokračuje v Pardubicích čtvrtým zápasem dnes od 18 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný odpoledne a k večeru od západu začne přibývat oblačnost a teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 8 hodin a vy dál posloucháte Signál Rádio. Za chvíli už vás zavedu do Liberce, kde se chystá k mistrovství světa ve fotbale Fanzona. A budeme taky soutěžit. Tento týden můžete získat rodinné vstupenky v hodnotě 1500 korun na Historical Air Show v Mladé Boleslavi. Kdybyste s rodinou chtěli vyrazit na velkolepou leteckou přehlídku, připravte si telefony s číslem 910 260 910. Soutěžit budeme před 8:30. Už teď vám držím palce, jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Vyrážíme na sever Čech. V Liberci už brzy na náměstí u radnice při zápase české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale vznikne fanzóna. Podle náměstka primátora Adama Lenerta půjde 18. června o celodenní program, nejenom promítání zápasu na velkoplošných obrazovkách.
1: Máme to nazvané Liberec fandí Česku před radnicí. Ráno proběhnou turnaje žákovských kategoriích základních škol, takzvané U9 třetích tříd. Od 13 do 16 hodin pak bude turnaj kategorie U9 sportovních klubů. Od 16.30 pak proběhne exhibice reprezentace ČR Walking Football a potom budeme živě vysílat zápas Česká republika, Jihoafrická republika.
0: Takže jestli chcete také zažít výjimečnou sportovní atmosféru, naplánujte si na 18. června výlet do Liberce.
2: Signál rádio.

Přeju vám krásné prosluněné ráno se Signa Rádiem. Před námi je doslova letní den, ale na teplotní rekord to dneska stačit nebude. Ten z roku 2014 má totiž hodnotu téměř 33,5 stupně. To bylo tehdy vedro, co říkáte. Dnes to bude o něco příjemnější, obloha bude celý den jasná, začne se zatahovat až k večeru a maxima vystoupí na 23 až 28 stupňů. Dešťové srážky a ochlazení nás čeká zítra a ve středu, takže na své si v těchto dnech přijdou jak milovníci slunce, tak i zahrádkáři, kteří ušetří za vodu na zalévání. Já vám přeju příjemné pondělí. Rád.

0: Jste na ladění na vlnách Signa Rádia, za chvíli už nám zaspívají Fun Young Cannibals a hned po nich budeme soutěžit. Ve hře je rodinná vstupenka na Historical Air Show, tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Teď ještě mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Stát se příští rok zadluží ještě více než letos, kdy činí schodek státního rozpočtu 310 miliard korun, prozradila to ministryně financí Alena Schillerová. V příštím roce také ministerstvo financí počítá s dosažením 2% HDP výdajů na obranu. Odborníci nad vyšším zadlužováním země v době ekonomického růstu kroutí hlavou. Elektromobilů se v Česku prodává čím dál více. Jejich prodej se do konce května zvýšil meziročně o 17% na téměř 6,5 tisíce nových vozů. Vzrostl i podíl hybridu, a to o 15% na bezmála 30 tisíc vozů. Společným jmenovatelem pro zájem o obě kategorie je zdražování pohonných hmot kvůli krizi na Blízkém východě. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně, vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici, získal Putra Tri Ramadhani z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. A velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní městské Grand Prix v knížectví a zvýšil vedení v mistrovství světa.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádu nám právě dospívali Fine Cannibals, She Drives Me Crazy, no a je čas na soutěž, proto začněte vytáčet telefon do našeho studia 910 260
1: 910. Se signálem na Historical Air Show.
0: Tento týden soutěžíme o rodinné vstupenky na 15. Historical Air Show, která proběhne v sobotu na letišti v Mladé Boleslavi. Telefon na vyzvání, tady Jirka, Signál Rádio, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, dobré ráno, tady Ondra z Velkých Karlovic.
0: Ondro, já vás zdravím, byl jste někdy na nějaké letecké přehlídce?
2: Nebyl.
0: Takže když mi odpovíte správně na jednoduchou soutěžní otázku, tak se vám to třeba povede. Budete to mít, řekl bych, jednoduché, protože dostanete nabídku odpovědi A nebo B. Tak jste na to připraven? Ondro, já se vás ptám, kolikátý ročník Historical Air Show se bude už tuto sobotu v Mladé Boleslavi na letišti konat? Za A, bude to 15. ročník, anebo za B, 20. ročník? A já jsem tu odpověď před chvílí říkal.
2: No, říkal jste to.
0: Mm-hmm.
2: A bude to...
0: Tak rychle, A nebo B, 15. nebo 20. ročník?
2: No, já bych řekl...
0: Nehledejte to nikdy na internetu, řekněte to teď.
2: Já bych řekl 15.
0: Tak, to je správně. Je to 15. Historical Air Show. Ta vás přenese v podstatě do historie letectví. Uvidíte tam průkopnické stroje první světové války přes legendy druhé světové války. Dokonce i moderní letadla, třeba Gripeny, akrobatické speciály a tak dále. Takže myslím si, že to bude velice perfektní a skvělá atmosféra se skvělým programem. Tak, vy se tam smějete. Vy jste to nahledal na internetu, že jo? No, přiznejte se, Ondro, přiznejte se.
2: Za to, že to je úžasné. Toto.
0: No nic.
2: Ale vy jste to říkal.
0: Ano, říkal jsem to. Každopádně, odpověděl jste správně, já vám gratuluju. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a dvě děti je vaše, tak přeju hezké zážitky a naslyšenou, prosím, nezavěšujte.
2: Ano.
0: Tak, dnešní soutěž je za námi, ale o rodinné lístky na Historical Air Show v Mladé Boleslavi budeme hrát také zítra touto dobou, tak si to nenechte ujít. Více se dočtete jako vždy na našem webu signalradio.cz.
1: Se signálem na Historical Air Show.
3: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Písnička jako dělaná pro dnešní den, Helena Vondráčková, Copacabana, minutu před 9:30, za chvíli už Sandra, Michael Jacksona nebo Kaoma.
1: Signál rádio, doprava.
0: Brno, Žabovřeská ulice, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta, bouralo se taky na silnici 23 u Mrákotína na Jihlavsku a jižní spojku v Praze stále blokuje nehoda u sjezdu na Průmyslovou ve směru na Černý most. Tady čekejte delší zdržení v koloně. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Máte naladěné Signál Rádio, fanoušci motorsportu měli o víkendu naplno, jela se velká cena Monaka Formule 1 a v Maďarsku pokračovalo mistrovství světa silničních motocyklů, kde české příznivce potěšil Filip Salač. Vše podstatné shrne náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Velká cena Monaka vozů Formule 1 byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem. I s těmito problémy se nejlépe popasoval 19-letý Ital Kimi Antonelli. Se svým Mercedesem vyhrál 5. závod za sebou a zvýšil vedení v mistrovství světa. Ve velké ceně Maďarska prožil nový závod motocyklový jezdec Filip Salač. V Balaton Parku si dojel pro 2. místo, čímž vyrovnal své nejlepší umístění v kariéře. Českým fanouškům tak poslal tu nejlepší pozvánku na velkou cenu České republiky. Do Brna přijede Salač jako 9. muž průběžného pořadí. V moravské metropoli se jede o víkendu 20. a 21. června.
1: Signály ze sportu.

Přeju vám krásné pondělí se Signál rádiem a skutečně bude krásné, co se počasí týká. Dnešek totiž bude asi nejslunečnějším dnem celého tohoto týdne. Obloha bude jasná nebo polojasná, oblačnost začne na naše území přicházet od západu až večer a maxima dnes naměříme mezi 23 a 28 stupni. Zítra už se počasí zkazí, od západu přijde ochlazení, které přinese zataženou oblohu s občasným deštěm. Na východě území se čekají i bouřky a zítra vystoupí maxima na 17 až 22 stupňů, na Moravě bude zítra až 27. No a také ve středu bude zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky a maxima se dostanou pouze na 15 až 19 stupňů. Ovšem od čtvrtka se začne obloha protrhávat a teploty opět začnou postupně stoupat. No a protože je před námi slunečný den, tak posílám letní lambádu.

0: Gauma a Lambada, tomu říkám skvělá hudba do slunečného dne. Za chvíli John Paul Janka nebo Weather Girls, ale ještě nás zve kolega Honza Navrátil do pražské botanické zahrady. Tam máme ještě týden možnost okusit Japonsko na tradiční a návštěvnicky oblíbené výstavě bonsají.
1: Hezký den, pokud jste ještě nebyli omrknout výstavu bonsají v pražské botanické zahradě, tak věřte, že o hodně přicházíte. Její už 19. ročník totiž nabízí stovku těchto tvarovaných stromků a je rozhodně na co koukat. K vidění tu jsou rostliny jak ze sbírky zahrady, tak také ze sbírek soukromých českých i zahraničních pěstitelů. Do Prahy dorazily bonsaje například z Německa, ze Slovenska a nebo z Polska. Výstava má také svůj doprovodný program. K Japonsku patří čaje, takže se těšte na čajové obřady, ukázky tvarování stromků a nebo japonského bojového umění. Pokud se do pražské Troji vydáte o víkendu, tak uvidíte také výstavu tradičních japonských tvarovaných kamenů a také ukázky aranžování rostlin do keramických misek kusamono. Mimochodem, bonsaje se tady dají i koupit, tak se na výstavu v pražské botanické zahradě určitě vydejte. Čas máte do této neděle. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na signál rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál Rádia. Na letošní turistickou sezonu se plně připravují i v Lipně nad Vltavou. Zdejší rekreační areál patří mezi nejnavštěvovanější střediska v kraji a nabídne od léta nová parkovací místa pro obytné vozy a mnoho dalších novinek. Víc nám o nich poví ředitel lipenského areálu Matěj Kratochvíl.
1: My na léto připravujeme doplnění v Království lesa, kde bude nově kuličková dráha pro naše klienty. Zároveň ale investujeme i třeba do štelplacu, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro cyklisty, které bude vlastně tam, kde ti, kteří Lipno znají, vědí, že je tam Fox Park v zimě, tak tam vznikne vlastně skill centrum pro malí děcka, kteří se tam budou seznamovat s tím, jak jezdit na bajku.
0: Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny Lipenské přehrady. Mimochodem, dovolené v obytných vozech zažívají v posledních letech obrovský boom. Ročně vyrazí na cestu obytňákem nebo karavanem skoro 500 000 Čechů.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: Elton John uzavírá dnešní pondělní medardovské ráno na Signál rádiu. Teď krátce před 9 hodinou už je se mnou opět ve studiu Lucka Sinková.
1: Ty jeden medarde.
0: Ne, já jsem vlastně rád, že ten medard dneska nevyšel, že je krásně slunečno a že bude slunečno celý den. Ono to opravdu v podstatě vyzývá nejen k tomu vyrazit ven, ale zařizovat si dovolenou. Jo? A já jsem teďko zjistil něco o Bulharsku, protože to je oblíbená destinace nás Čechů, kam jezdíme, protože je to pro nás, řekl bych, finančně přívětivá destinace.
1: Ano.
0: Ovšem možná to už nebude trvat dlouho, protože nové ceníky ze Zlatých písků některé už překvapily. Za slunečník a lehátko se tam platí 6 euro za den, za madraci další 2 eura, takže takový ten kompletní plážový servis tam vychází na 14 euro za den na osobu. Když vyrazí dva lidé na týden, tak zaplatí 200 euro navíc za tyto služby.
1: Jenom,
0: to znamená
1: jenom za tohle.
0: 5000 korun jenom za tohleto.
1: Výborně, no. Tak jdeme k jihočeským rybníkům a máme to vyřešené.
0: Skončíme na Mácháči.
1: Na Dece, no, nebo na Mácháči, přesně tak.
0: Co máš ty ve zprávách?
1: No tak začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy, o tom bude řeč a ropa prudce zdražuje.
0: O tom také bude řeč ve zprávách a po nich to nejlepší z 80. let. Kylie Minogue, George Michael a nebo Stevie Wonder.
2: Signál rádio doprava.
0: Bouralo se na D1 na 233. kilometru ve směru od Ostravy na Brno. Blokovaný je tady jeden pruh. Praha Tupolevova ulice, tady zasahuje záchranka u nehody motorky. Osobní a nákladní auto jsou v sobě na silnici číslo 19 u Tábora a jižní spojku v Praze stále blokuje nehoda u sjezdu na Průmyslovou ve směru na Černý most. Tady je stále delší zdržení v koloně. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Na dnešní jednání vlády dorazí také prezident Petr Pavel. Kabinet Andreje Babiše měl původně rozhodnout o složení delegace na summit NATO, nakonec ale rozhodnutí odložil na 22. června. Ještě připomeňme, že prezident dříve uvedl, že pokud mu vláda znemožní účast na summitu, podá kompetenční žalobu. Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy, které potrvá do 14. června. Přihlásilo se do něj přes 12 000 uchazečů, z toho 93% míří na čtyřleté a kratší obory. Ve druhém kole si školy přijímací zkoušky organizují sami, případně mohou využít výsledky jednotné přijímací zkoušky. Ceny ropy na začátku týdne prudce rostou. Reagují na obnovené izraelské útoky v Libanonu a údery na vojenské cíle v Iránu. Severomořská ropa Brent zdražuje o více než 4% a pohybuje se kolem 97 dolarů za barel.
0: Co se děje v regionu?
2: Ještě tento měsíc odstartují práce na druhé části stavby metra D. Přípravné práce už probíhají a první vlaky by se do tunelu mohly vydat za 6 let. A to buď v úseku mezi Pankrácií a Novými Dvory nebo až do Písnice. Podle rychlosti příprav a také zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova už je v hrubé stavbě z velké části hotový. Betonuje se ještě ve stanicích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kimi Antonelli je nejmladším vítězem velké ceny Monaka vozů Formule 1. Více ví Petr Plintovič.
3: Velká cena Monaka byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem. I s těmito problémy se nejlépe popasoval 19-letý Ital Kimi Antonelli. Se svým Mercedesem vyhrál 5. závod za sebou a zvýšil vedení v mistrovství světa. Antonelli zvítězil před 2. Hamiltonem a 3. Hadžarem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, odpoledne a k večeru od západu začne přibývat oblačnost a teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 9 hodin, pokračuje pondělní ráno na Signál Rádio. Když jsem tady procházel Instagram, tak mě zaujal příspěvek Tomase Andrese ze skupiny Modern Talking, který si od zpívání na chvíli odskočil do Toskánska a tam si kromě zdejších krás užíval i vaření s jeho novou vlastní řadou koření a fanouškům vzkázal, že středomořské bylinky budou k dostání od července. Další zajímavosti ze sociálních sítí slavných hvězd přidáme za chvíli, tak zůstaňte naladěni. Hezký poslech vám dál přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. We'll be right back.

0: Máte naladěné Signál Rádio a do studia už přichází kolega Martin Čípa, který má přehled o tom, co v poslední době zveřejnili slavné hvězdy na svých sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Kim Wilde se chystá oživit jedno ze svých zásadních alb Another Step z roku 1986. Na sítích ukázala jeho novou podobu. V té vyjde znovu na konci srpna a slibuje čerstvé verze těch největších hitů, jako třeba You Keep Me Hanging On. CC Catch pak na svém Instagramu zve fanoušky na velkou osmdesátkovou akci, která se odehraje příští březen v německém Hanovru. Jmenuje se 80s Super Show a spolu s ní na pódiu vystoupí legendy jako Alphaville, Sandra, Cutting Crew nebo Milli Vanilli. Taylor Dane sdílela úryvek z rozhovoru, ve kterém se jí ptali na největší profesní radu, kterou kdy dostala. Zpěvačka zmínila kolegyni Cyndi Lauper, která jí kdysi řekla, že nesmí při zvukových zkouškách spoléhat na to, jak hudba zní na pódiu, ale musí projít úplně celou halu, aby se ujistila, že koncert bude perfektní i pro fanoušky v poslední řadě. A s blížícím se létem Cher opět rozjíždí svůj zmrzlinový biznis. Na svých profilech propaguje gelato nazvané Cherlato, jehož pojízdná prodejna křižuje ulice Los Angeles. Taková zmrzka stváří Cher a zlatým prachem pak vyjde i na $20, v přepočtu přes 400. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio a už zítra se můžete v našem vysílání těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát bude řeč o potoku Brusnice, který mimo jiné protéká i Jeleným příkopem u Pražského hradu. Možná vás překvapí, že většinu toku už dneska na povrchu neuvidíme, protože jeho velká část je svedená do potrubí. Dozvíme se, jakou úlohu sehrál v historii našeho státu, kde je jeho pramen nebo jak vznikl jeho název. I když by se na první pohled mohlo zdát, že podle Brusinek pravda je úplně jiná. Nejenom to se dozvíte v poutavém vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical.airshow.com.

0: Vysílání Signál rádia pokračovalo v houpavých rytmech se skupinou UB40 a za chvíli už si dáme Eruption a nebo Blue System, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který před létem monitoruje opravy silnic a dálnic.
1: Léto budiž pochváleno a s ním i prázdninové práce na silnicích a dálnicích. Začnu tím, co je hotovo. Ve středních Čechách už dnes skončila oprava 6-kilometrového úseku silnice 1/3 u středočeských Botic. V pátek i včera jsem tam poskakoval v koloně, ale už bylo cítit, že jde o finálové práce. Podle generálního ředitele silnic a dálnic Radka Mátla se to zvládlo za 62 dní z původního půl roku. V létě by měla začít také oprava 14 kilometrů dálnice D11 od Poděbrad k Sadské, takže na Hradecké bude veselo. Na 24. kilometru dálnice D1 pokračuje oprava mostu Šmejkalka u Hrusic Kocoura Mikeše. Celý nový most zprovozní v červenci příštího roku. Na Vysočině bude jednou z nejnáročnějších oprav hlavního tahu mezi Jihlavou a Znojmem na obchvatu Moravských Budějovic, kde se bude jezdit kivadlově. Několik velkých oprav se chystá na dálnici D5 od Plzně k Rozvadovu. A to jsem ještě nezmínil Ostravu a Brno. Z českých silnic a dálnic zdraví Luboš Dvořák.

0: Dnešní vysílání Signál Rádia se přiblížilo k 10. hodině. Než vám nabídneme další zprávy, tak vás nalákám i na další hudbu. Kim Wilde, Shakin' Stevens nebo Ryan Paris, to vše po dalších zprávách na Signál Rádiu. Opět to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hasiči a policie zasahují u nehody s únikem oleje na silnici 381 u Vranovic na Brněnsku. Dálnice D2 na druhém kilometru ve směru na Brno, tady čekejte zdržení kvůli nehodě se zraněním. Pozor taky na nehodu na Pražském okruhu na 11. kilometru ve směru od Ruzině k dálnici D7 a ještě Praha, ulice v Holešovičkách, tady se srazilo osobní a nákladní auto ve směru na Holešovice. Přejeme šťastnou cestu.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Stále hezké dopoledne přeje Lucie Sinková. Stát dlouhodobě selhává v řízení veřejných investic. Rozhodování o nich je roztříštěné, nekoordinované a často odtržené od skutečných potřeb, finančních možností a měřitelných přínosů. To vede k plýtvání s penězi, k prodražování projektů a ztrátě důvěry veřejnosti. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší kontrolní úřad ve své souhrnné zprávě o investiční politice státu za léta 2020 až 2025 z pohledu kontrol zaměřených na dopravní infrastrukturu. Jen v loňském roce vydal stát na investice asi 400 miliard korun, jak podotýkají kontroloři. Začíná druhé kolo přijímaček na střední školy. Potrvá do 14. června. Přihlásilo se do něj přes 12,5 tisíce uchazečů, z toho 93% míří na čtyřleté a kratší obory. Tento týden začíná slunečným počasím s letními teplotami kolem 25 stupňů, ale už od zítřka přijde výrazná změna. Dorazí citelné ochlazení a zamračenou oblohu, doprovodí častý déšť a zpočátku i bouřky. Zvětšená oblačnost a nižší teploty pak vydrží až do víkendu.
2: Co se děje v regionu?
4: Ještě tento měsíc odstartují práce na druhé části stavby metra D. Přípravné práce už probíhají a první vlaky by se do tunelu mohly vydat za 6 let. A to buď v úseku mezi Pankrácejí a Novými dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a také zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtová už je v hrubé stavbě z velké části hotový. Betonuje se ještě ve stanicích. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Tenista Kopenčík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo a snížil dosud propastný odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková, a to 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešek bude jasný až polojasný, odpoledne a k večeru od západu začne přibývat oblačnost a teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
2: Signál Rádio.
5: Dnešní vysílání Signál Rádia překročilo 10. hodinu. Je tady pondělí 8. června a v tento den se v roce 1974 dostala krásná balada I Will Always Love You od zpěvačky Dolly Parton na vrchol hitparády. O dvě dekády později jí s velkým úspěchem přespívala Whitney Houston. Za chvíli přidáme další zajímavosti z hudební historie, tak zůstaňte naladěni. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nový týden je tady a kolega Lukáš Bláha už spěchá na vlny Signál rádia s několika zajímavostmi z hudební historie 8. červnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Putování do ní začínáme gratulací. Před 75 roky se totiž ve Walesu narodila zpěvačka Bonnie Tyler. Královna rockových balad se proslavila zejména svým ikonickým chraplavým hlasem, který získala po operaci hlasivek v 70. letech. Aktuálně byla nucena zrušit evropské turné, když jí lékaři dokonce museli uvést do umělého spánku po vážném zákroku ve střevech. Přejeme proto hlavně mnoho zdraví.

Pokračujeme číslicemi 1985, tedy rok, kdy anglická skupina Tears for Fears zpívala o tom, že každý by chtěl vládnout světu. A právě 8. června díky tomuto kousku usedli na trůn žebříčku Spojených států Billboard Hot 100. Paradoxně v souvislosti s jeho názvem pak člen kapely a spoluautor textu Roland Orzabal tvrdil, že single měl být oceněn titulem Mezinárodní hit roku. Devatenáctka Paula Hardcastla podle něj nebyla skutečná píseň, ale pouze dialogová koláž.

Končíme 8. dnem měsíce června v roce 2008. To magazín Rolling Stone otiskl 50 nejlepších kytarových songů všech dob. Bronz brala nahrávka Crossroads kapely Cream, na druhé příčce se umístil Jimi Hendrix Purple Haze a vítězství připadlo skladbě Johnny B. Goode od legendárního Chucka Berryho.

0: se Signálem na Historical Air
1: Show. Jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Tento týden se vám vyplatí poslouchat naše ranní vysílání. Soutěžíme totiž o rodinné vstupenky na Historical Air Show, která proběhne v sobotu 13. června na letišti v Mladé Boleslavi. Bude to jedinečná letecká přehlídka, kde budou k vidění historická i moderní vojenská letadla, akrobatické speciály, nebudou chybět ani dynamické letové ukázky nebo možnost se proletět. O rodinné vstupenky pro dva dospělé a dvě děti soutěžíme od pondělí do pátku po 8. hodině ráno. Doporučím kouknout na detaily na našem webu Signál Rádia.
0: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
0: 80.
3: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
0: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
3: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
0: Jsme Signál Rádio.
3: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, I've had the time of my life, nejslavnější píseň z hříšného tance. A já jsem tady zkusil s Lukášem Frérchem z Vedačku. Ahoj Luky, vítám tě.
1: Krásné dopoledne, malinko se nám to nepovedlo, ale jsme tady.
0: Budeme ještě muset trošku trénovat. Lukáš mě přišel vystřídat, venku už máme krásně slunečno, já si to úplně užívám, aspoň to pohledem tady od nás z okna. Mě celkem překvapuje, že v Česku klesají prodeje klasického piva, naopak teda rostou spíš prodeje těch ovocných nebo nealkoholických piv, tak si říkám, že to dnešní počasí je jako dělané odpoledne po práci zajít na jednoorosené.
1: Ano, to souhlasím, protože vlastně jako je tam vitamin B, že jo, takže je to zdravé.
0: To je jontový nápoj
1: a
0: prostě.
1: A vlastně jakoby dodržovat pitný režim se musí, tak proč se po práci trošku neschladit?
0: Přesně tak, a jestli zrovna úplně neholdujete pivu, tak to zkuste dneska s melounem. Jirka se loučí, užijte si další osmdesátky s Lukášem a zítra v 6 ráno, ahoj.

0: Mária McKee, 3 minutky před 11. hodinou. Hezký pondělní dopoledne přeje Signál Rádio. Za moment Celine Dion, Phil Collins a nebo třeba zpěvačka Cher. To nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, v Bubenickém tunelu, ve směru na Troju, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, v něm nehoda 2 osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte a jděte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: S hlavou v oblacích a většinou dolů, to je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu další červnový týden a u zpráv vás vítá Lucie Sinková. Nejvyšší soud v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. Nejvyšší soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Ministr školství Robert Plaga připravuje rozsáhlou reformu vysokých škol. Počítá například se vznikem univerzitních rad a posílením pravomocí rektorů. Podle odborníků jsou změny potřeba. Rada vysokých škol ale varuje před možným omezením nezávislosti univerzit a jejich větším politickým vlivem. Pátrací týmy našly další oběti. Bilance tak stoupla na 16 mrtvých a více než 200 zraněných. Připomínám, že jde o zemětřesení, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodily řadu budov a klíčový most ve městě General Santos. Zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Malajzie už zasažené zemi nabídla pomoc.
0: Co se děje v regionu?
2: Další výměnu pozemků schválili pražští zastupitelé. Tentokrát hlavní město vymění pozemky na Libeňském ostrově za nové městské byty. Směna se týká několika pozemků o celkové výměře přes 15 000 metrů čtverečních. Přesný počet bytů, které hlavní město získá, zatím není znám, hovoří se ale o desítkách. Dodejme, že Praha aktuálně vlastní 31 000 bytů, což je zhruba pětina z celkového množství. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve včerejší volbě prezidenta fotbalového klubu Real Madrid uspěl současný šéf Florentino Pérez. Španělský velkoklub oznámil, že staronový šéf obdržel 65% hlasů. 79-letý Pérez získal mandát řídit jeden z nejvýznamnějších evropských fotbalových klubů do roku 2030.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný odpoledne a k večeru od západu začne přibývat oblačnost a teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 3 minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Zlínský kraj by tohle léto rád přilákal více turistů. Co v této oblasti chystají, prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Jesus Loves You.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Celine Dion teď s námi na Signál Rádiu. Česká republika je oblíbená mezi zahraničními turisty. Nejvíce jich míří do Prahy, Českého Krumlova nebo na Karlštejn. Regiony se proto snaží přilákat návštěvníky i k sobě. Jaký způsob propagace zvolil Zlínský kraj, prozradí Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: National Geographic, Süddeutsche Zeitung i zahraniční influenceři letos objevují Zlínský kraj. Do regionu během několika měsíců přijelo 20 zahraničních novinářů z Evropy i Spojených států. Zaujali Batův Zlín, kroměřížské památky UNESCO, kouzelné Slovácko i malebné Valašsko. Zájem zahraničních médií o region výrazně roste a pomáhá dostávat Zlínský kraj stále více do povědomí turistů ze zahraničí.
0: V loňském roce zaznamenal Zlínský kraj přes 2 miliony přenocování a věří, že díky zahraničním novinářům a influencerům se podaří do roku 2030 toto číslo zvednout na rovné 3 miliony.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a to není Esposito. Sociální sítě, to je místo, kde se vyplatí být s námi, protože tak budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, jaká hudební ikona z 80. let dnes slaví narozeniny, nebo co si můžete vysoutěžit tento týden v našem ranním vysílání. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát už za moment.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Kapela Elan a single, který nás pořád hodně baví. Za chvíli Bee Gees, Gloria Estefan nebo třeba Pet Shop Boys. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

0: Za necelé tři minutky bude pravé pondělní poledne. Tady je Lukáš Frelich a taky Signál Radio. Za moment Queenie, Shinies nebo třeba Falco, to nejlepší z 80. let, je v našem playlistu. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Brna po dálnici D2 8,5 km. Tady jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy. V nich nehoda nákladňáku, osobáku a taky motocyklu. Zdržíte se kolem 10 minut. Další komplikace vás potom čeká v Praze. Šrobárova ulice u Vinohradské nemocnice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a projíždí se Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Taky se zdržíte. Počítejte s tím a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný červnový den přeje všem Lucie Sinková. Na dnešní jednání vlády dorazil také prezident Petr Pavel. V kabinetu strávil zhruba 20 minut a po odchodu novinářům řekl, že rozhodnutí o složení české delegace na červencový summit NATO zatím nepadlo. Premiér Andrej Babiš už dříve oznámil, že vláda projednání této otázky odložila o 2 týdny. Dodejme, že kabinet se dnes ještě mimo jiné zabývá zvýšením plateb za státní pojištěnce. Ministerstvo dopravy vypsalo výběrové řízení na provozovatele linky R26 mezi Prahou a Českými Budějovicemi od 12. prosince 2027. Smlouva má být uzavřena na 4 roky s možností prodloužení až o další 2 roky. Letošní vzpomínkové jízdy 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpátky se zúčastní 130 historických automobilů, tedy stejně jako loni. Na start je přihlášeno rekordních 67 vozů československé výroby a 5 vozů původního dálkového závodu ze 30. let.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský herní akcelerátor vstupuje do dalšího ročníku. Jde o program zaměřený na podporu začínajících herních tvůrců, týmů a studií s vazbou na Prahu. Zájemci mají možnost se hlásit až do 19. června. Vybraných 8 týmů následně čeká intenzivní letní škola, individuální akcelerační program a také podpora profesionálů z herního průmyslu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen, který včera při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře skolaboval na hřišti, je v dobrém stavu a náladě. Podle týmového lékaře bude 24-letý záložník brzy propuštěn z nemocnice. Dodejme, že Eriksen ve víkendovém zápase skolaboval 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je jasný až polojasný. Odpoledne a k večeru bude ale od západu přibývat oblačnosti. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 12 hodin a 2 minuty společnost vám dělá Signál Rádio. Jestli vás štípou komáři, pak máte sladkou krev. A nebo že by to tak nebylo? Rozuzlení za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Alana Chmajls. Hezké poledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Znáte to, večer jdete spát, slyšíte bzučení v ložnici a probudíte se poštípaný od komára. Naše babičky říkaly, že když vás štípou komáři, máte sladkou krev. A tak studie, která toto měla potvrdit nebo vyvrátit, na sebe nenechala dlouho čekat. Jestli vám připadá, že jste doslova magnet na komáry, rozhodně to není tím, že byste měli sladkou krev. Tenhle zmys ve skutečnosti láká kyselina karboxylová, kterou vylučuje vaše pokožka a její množství je dáno už geneticky, takže mýdlo ani úprava jídelníčku nepomůže. Prokazatelně si ale můžete pomocí vůní octa nebo kouře třeba po grilování. Tyto dvě aromata spolehlivě komára odeženou a prostě jim nebudete chutnat.

0: Velká italská klasika z 80. let. Na Brněnsku se chtěli pokusit vylepšit a upravit jednu z významných památek. Jak to dopadlo, prozradím za chvíli. Inexis, Prince a nebo třeba Sandra vám zkrátí čekání. Hezké odpoledne.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 80. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zpěvačka Sandra v pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Na nádvoří Brněnského hradu bude i nadále pršet. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Záměr zastřešit velké nádvoří hradu Špilberk v Brně narazil na odpor památkářů. Národní památkový ústav uvedl, že představená studie není z hlediska ochrany památky přijatelná a většina členů jeho odborné rady odmítla. Muzeum města Brna plánovalo zastřešit velké nádvoří hradu proto, aby se zde mohly konat kulturní akce i mimo hlavní sezonu a bez obav z nepřízně počasí. Národní památkový ústav ale minulý týden zveřejnil stanovisko, v němž navržené řešení odmítá a označuje jej za nepřijatelné. Muzeum záměr hájí tím, že by zastřešení přineslo vyšší komfort návštěvníkům i pořadatelům a umožnilo naplnit vizi, že Špilberk žije 12 měsíců v roce. Podle dřívějších odhadů měla prosklená konstrukce stát 80 až 100 milionů korun a překrýt většinu nádvoří. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Duran Duran, 2 minuty před 13. hodinou, hezké odpoledne, tady je Signál Radio. Za moment Otavan, Eurythmics nebo třeba Madonna, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte v Praze, ulice Průmyslová s křižovatkou Černokostelecká. Tady je nehoda na kladňáku s osobákem a je tady neprůjezdný levý jízdní pruh. Zdržíte se nárazově do 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Signály pro radost.
1: Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
6: Dobrý den, tady Jirka. Já bych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku pro moji dceru, která dneska slaví narozeniny, tak jí přejem celá rodina všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka.
7: Hezký večer do Signálu, tady Aleš. Já bych prosil zahrát Comanchero pro svoji lásku Romanku, která žije vedle mě a posloucháme spolu toto skvělé rádio.
8: Prosím o zahrání písničky pro Kristýnku, něco od Harpa.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910.
2: Signály pro radost.
1: Každý všední den na Signál Rádiu.
9: Signál Rádio, zprávy.
10: Pěkné pondělní odpoledne přeje Lucie Sinková. Vláda rozhodla, že českou delegaci na letošním valném shromáždění OSN povede prezident Petr Pavel. Kabinet tím potvrdil jeho účast na vrcholném mezinárodním jednání, které se koná každoročně v New Yorku a sdružuje zástupce členských států Organizace spojených národů. Policie by mohla získat nové pravomoci v boji proti řidičům, kteří opakovaně porušují dopravní předpisy. Připravovaná novela trestního zákoníku podle deníku CZ umožní zabavení vozidla bez ohledu na to, komu patří. Zaměřit se má především na řidiče, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog, případně navzdoru zákazu řízení. Novela je teď k připomínkovém řízení a platit má od 1. července 2027. V Plzni zasahují hasiči u požáru v bývalém hotelu CD ve čtvrti Lochotín. Z objektu se evakuovalo 32 lidí. Jeden člověk je v péči záchranářů. Hasiči už požár dohašují a odvětrávají objekt. Policie po dobu zásahu hasičů dočasně uzavřela Karlovarskou třídu ve směru do centra, jak uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.
1: Co se děje v regionu?
11: Další etapa rozsáhlé modernizace odstartovala na pražském Masarykově nádraží. Stavaři se v této části dostávají do středu kolejiště a to se podepisuje na železniční dopravě. Vlaky z Kladna a z Kralup nad Vltavou tak nezajíždějí do centra Prahy a končí už ve stanici Praha Bubny. Nový peron, kolejiště i zastřešení by měly být na Masaryčce hotové za rok. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
10: Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala právě dnes.
9: Signál Rádio, počasí.
10: Dnešní den je jasný až polojasný. Odpoledne a k večeru bude ale od západu přibývat oblačnosti. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
9: Signál Rádio.
0: Pár minut po 13. jste se Signál Rádiem, kde už za moment přidám tip na divadelní představení. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Na start Berlin, hezké odpoledne.
9: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Eurythmix teď s námi na Signál Rádiu, kde mám pro vás tip na zajímavé divadelní představení. Do Švandova divadla na Pražském Smíchově přichází pořádně černý humor i mrazivá atmosféra severu. Víc prozradí Lucka Sinková.
1: Švandovo divadlo zve na novinku Ukrutně šťastný, černou severskou komedii s prvky westernu i hororu. Policista Robert nastupuje po bolestivém rozvodu do služby v ospalém maloměstě, kde se na první pohled skoro nic neděje, jenže brzy zjistí, že místní obyvatelé jsou víc než svérázní a problémy řeší prostě po svém. Klidná severská idylka se tak postupně mění v příběh plný napětí, taky černého humoru i nečekaných situací. Takže v pondělí 8. června od 7 večer ve Velkém sále Švandova divadla na Smíchově můžete být ukrutně šťastní.
0: Lucko, děkujeme za tip a kdybyste chtěli vědět, co dalšího je v nabídce, stačí se podívat na program na webových stránkách www.švandovodivadlo.cz.

0: Sagvantofy, posloucháte Signál Radio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1986. R.E.M., Cyndi Lauper nebo John Lennon, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinou

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi čeká skutečný zážitek.
1: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
2: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní signál rádio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes budeme vzpomínat na skladbu, od které její tvůrce nečekal velké výsledky. Přesto velmi překvapila. I když prvního místa dosáhla pouze ve Španělsku, oblíbená byla téměř po celé Evropě. Německý zpěvák, videoklip natočený v Hamburku, to bylo tenkrát velké lákadlo i u nás. Fancy a Bolero.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: John Wade, 3 minutky před 14. hodinou posloucháte Signál Rádio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Za moment Bonnie Tyler, Phil Collins nebo třeba skupina ABBA. Teď nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 4, v ulici Ke Krči je nehoda osobáku s motocyklem. Místo zůstává s opatrností průjezdné. Tak tady dejte nohu z plynu a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Rozhodnutí o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře dnes nepadlo, řekl prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Ještě dodejme, že Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude konat v září v New Yorku. U slovenské policie v minulosti působila zločinecká skupina, která ovlivňovala vyšetřování a sledovala politické oponenty strany Směr, sociální demokracie, nynějšího už čtyřnásobného premiéra Roberta Fica. Podle slovenských médií to plyne z obžaloby, kterou dnes přednesl prokurátor při hlavním líčení u soudu prvního stupně s 11 obžalovanými. Mezi nimi jsou někdejší špičky policie a také elitní složky prokuratury, včetně policejního ex-prezidenta a nynějšího místopředsedy sněmovny za Směr SD Tibora Gašpara. Ten vinu v této kauze zvané očistec dlouhodobě popírá. Nezaměstnanost se v květnu snížila proti předchozímu měsíci díky sezónním pracím. Meziročně ale kvůli stagnaci v průmyslu roste. Letošní květnová hodnota tak byla nejvyšší za 10 let. Shodují se analytici.
0: Co se děje v regionu?
2: Deště posledních dní se negativně podepsaly na kvalitě vody v některých pražských koupalištích a také ve Vltavě. Aktuálně je nejhorší situace v biotopu Lhotka v Praze 4, kde testy odhalily mikrobiologické znečištění. Hygienici tu nedoporučují koupání. Citliví jedinci by se měli vyhnout také koupání v Hostivařské přehradě a ve Vltavě. Testy hygienici provádí každé 2 týdny. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají základní skupinu B mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu. Původně měli hrát v Mannheimu. Mezinárodní hokejová federace ale po dohodě s pořadateli rozlosování upravila. Dodejme, že šampionát se uskuteční od 14. do 30. května.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je jasný až polojasný. Odpoledne a k večeru bude ale od západu přibývat oblačnosti. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 14 hodin a 2 minuty. Věděli byste, kdo byla královna rockových balad? Zatím tipujte, za chvilku vám to prozradím. Nejdřív pojďme hrát. Připraven je Elton John na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins teď s námi na Signál rádiu. Dnes slaví narozeniny královna rockových balad. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Putování do ní začínáme gratulací. Před 75 roky se totiž ve Walesu narodila zpěvačka Bonnie Tyler. Královna rockových balad se proslavila zejména svým ikonickým chraplavým hlasem, který získala po operaci hlasivek v 70. letech. Aktuálně byla nucena zrušit evropské turné, když jí lékaři dokonce museli uvést do umělého spánku po vážném zákroku ve střevech. Přejeme proto hlavně mnoho zdraví.

Pokračujeme číslicemi 1985, tedy rok, kdy anglická skupina Tears for Fears zpívala o tom, že každý by chtěl vládnout světu. A právě 8. června díky tomuto kousku usedli na trůn žebříčku Spojených států Billboard Hot 100. Paradoxně v souvislosti s jeho názvem pak člen kapely a spoluautor textu Roland Orzabal tvrdil, že single měl být oceněn titulem Mezinárodní hit roku. 19. Paula Hardcastle podle něj nebyla skutečná píseň, ale pouze dialogová koláž.

Končíme 8. dnem měsíce června v roce 2008. To magazín Rolling Stone otiskl 50 nejlepších kytarových songů všech dob. Bronz brala nahrávka Crossroads kapely Cream, na druhé příčce se umístil Jimi Hendrix Purple Haze a vítězství připadlo skladbě Johnny B. Goode od legendárního Chucka Berryho.

0: Takhle hraje Signál Rádio. Nádech atmosféry Japonska si můžete užít v Praze. Kde a co vás čeká, upřesním za moment. Do té doby hrajeme Depeche Mode, Billy Joel nebo třeba Hot Chocolate, tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Ještě týden máme možnost v pražské botanické zahradě okusit Japonsko. Na tradiční návštěvnicky lákavou výstavu bonsají nás vezme Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud jste ještě nebyli omrknout výstavu bonsají v pražské botanické zahradě, tak věřte, že o hodně přicházíte. Její už 19. ročník totiž nabízí 100 těchto tvarovaných stromků a je rozhodně na co koukat. K vidění tu jsou rostliny jak ze sbírky zahrady, tak také ze sbírek soukromých českých i zahraničních pěstitelů. Do Prahy dorazil bonsaje například z Německa, ze Slovenska a nebo z Polska. Výstava má také svůj doprovodný program. K Japonsku patří čaje, takže se těšte na čajové obřady, ukázky tvarování stromků a nebo japonského bojového umění. Pokud se do pražské Troji vydáte o víkendu, tak uvidíte také výstavu tradičních japonských tvarovaných kamenů a také ukázky aranžování rostlin do keramických misek kusamono. Mimochodem, bonsaje se tady dají i koupit, tak se na výstavu v pražské botanické zahradě určitě vydejte. Čas máte do této neděle. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, krásné odpoledne, přeje Signál Radio. Za moment Michael Jackson, Joan Jett a nebo třeba Ricky Epovery. To nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky informace z provozu.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v centru Prahy, přímo na Karlově náměstí, je nehoda dvou osobních vozidel a blokují provoz. Zdržíte se, tak s tím počítejte a jděte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: S hlavou v oblacích a většinou dolů, to je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál a teď zprávy. Prezident Petr Pavel bude Českou republiku zastupovat na jednání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Dnes o tom rozhodl kabinet premiéra Andreje Babiše. Dodejme, že o složení delegace na summit Severoatlantické aliance bude vláda rozhodovat 22. června. Pracovníci ostravské zoologické zahrady včera večer odchytili lemura, který minulou středu utekl z expozice Ráj lemurů. Lemurka ta byl v jedné ze zahrad nedaleko zoologické zahrady. Tady se krmil třešněmi. Teherán oznámil, že zastavuje útoky na Izrael, ale pohrozil další reakcí, pokud bude izraelská armáda pokračovat v agresi v Libanonu. Připomeňme, že Izrael v noci zasáhl mimo jiné petrochemický komplex na jihozápadě Íránu. Izraelská armáda později informovala o dalších salvách raket vypálených na židovský stát z Íránu a z Jemenu. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění. Ceny ropy ale kvůli eskalaci konfliktu prudce rostou.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský herní akcelerátor vstupuje do dalšího ročníku. Jde o program zaměřený na podporu začínajících herních tvůrců, týmů a studií s vazbou na Prahu. Zájemci mají možnost se hlásit až do 19. června. Vybraných 8 týmů následně čeká intenzivní letní škola, individuální akcelerační program a také podpora profesionálů z herního průmyslu.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhla, měli hrát v Mannheimu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty měříme od 24 do 28 stupňů Celsia. V noci na úterý bude obloha oblačná a teploty klesnou na hodnoty 18 až 13 stupňů Celsia. Zítřejší den bude ve znamení oblačné a zatažené oblohy, během dne i s možností občasného deště a na jihovýchodě také s bouřkami. Vítr zítra zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v úterý naměříme mezi 17 a 22 stupni Celsia. Na Moravě je i kolem 27 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin, 2 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Za moment si připomeneme výročí, které proběhlo o víkendu a teď se o začátek další společné hodiny postarají Alphavel. Pěkné pondělí, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Sean Chet teď s námi na Signál Rádiu. Dokážete si vzpomenout, v jakém autě vás vozili rodiče nebo prarodiče, když jste byli děti? Možná se vám vybaví prdlavý zvuk motoru, kouř z výfuku a zápach nespáleného benzínu s olejem. To byl rodinný vůz, který v 80. letech u nás byl hodně využívaný. Mám na mysli Wartburg. Ano, první kusy se vyráběly před 60 lety a poslední sjel z výrobní linky až v roce 1991. Jestli jste tohleto legendární vozítko měli a patřilo do vaší rodiny, podělte se s námi o vzpomínky, třeba kam jste jezdili. Pošlete vzkaz přes naší mobilní aplikaci.

0: Takhle zní největší hity 80. let. Co takhle vyrazit na letiště do Mladé Boleslavy?
1: Se signálem na Historical Air Show.
0: Už 13.6. odstartuje 15. ročník Historical Air Show, kde se můžete těšit třeba na společné vystoupení více než 30 sportovních historických letadel vyrobených na našem území od roku 1945 až po současnost. Nebude chybět armádní letectvo a akrobatické speciály. Tuhle akci si můžete užít úplně zadarmo. Stačí tento týden poslouchat naše ranní vysílání, ve správnou chvíli se dovolat do studia a když správně odpovíte na soutěžní otázku, rodinná vstupenka pro dva dospělé a dvě děti v hodnotě 1500 korun je vaše. Víc informací najdete na našem webu signalradio.cz. Držím palce.
1: Se signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Posloucháte Signál Rádio, 16. hodina se pomalu blíží a to taky znamená, že v našem studiu dojde ke střídání. Já se pro dnešek loučím, užijte si zbytek dne a budu se na vás těšit zase zítra úterem 11. dopolední, protože hned po 16. hodině tady s vámi bude kolega Áďa Adam. Tak se mějte krásně a slyšíme se zítra.

0: Eňa nám zněla v reproduktorech Signál Rádia, které se nese ve znamení těch nejlepších hitů z 80. let. Proto nás tu už po odbytí 16. hodiny čekají například Sandra, Madonna nebo CC Catch. Teď se ještě podíváme na aktuální dopravní situaci.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu dvou osobáků a neprůjezdný levýzdní pruh v ulici Liberecká. Pozor za volantem si dejte i na D2 na 10. kilometru ve směru na Brno, kde srážka nákladňáku a karavanu může bránit v provozu. Bezpečné cesty přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
2: Signál Rádio zprávy.
3: Hezké pondělní odpoledne, 16. hodina je tady, na signálu jsou připraveny další zprávy a začínáme cenami paliv. Cenové stropy na paliva se zítra nepatrně změní. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun a 5 haléřů za litr. Benzín naopak zlevní o 14 haléřů na 41 korun a 50 haléřů za litr. Nekonečná výstava Blanky Matragy v pražském Obecním domě skončí. Módní návrhářka musí expozici v domě v centru Prahy vyklidit. Své návrhy tu vystavuje už 15 let a věřila, že výstava Timeless tu bude natrvalo. Nové vedení ale návrhářce neprodloužilo smlouvu a hodlá tu vytvořit novou expozici, která bude reflektovat historii Obecního domu. Vzdušný prostor Lotyšská dnes narušil nejméně jeden ruský dron. V reakci na to vzlétly stíhačky Severoatlantické aliance a tento dron se střelili. Podle lotyšského veřejnoprávního portálu nebylo bezprostředně jasné, zda sestřelený letoun byl ruský anebo ukrajinský. Popoledně se na sociálních sítích objevily záběry, na kterých je vidět likvidace bezpilotního stroje.
2: Co se děje v regionu?
3: Ještě tento měsíc odstartují práce na druhé části stavby metra D. Přípravné práce už probíhají a první vlaky by se do tunelu mohly vydat za 6 let. A to buď v úseku mezi Pankrácí a Novými dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a také zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova už je v hrubé stavbě z velké části hotový. Betonuje se ještě ve stanicích.
2: Sport.
3: Ve sportu míříme za fotbalem. Čeští fotbalisté ve Spojených státech před mistrovstvím světa na vlastní kůži zjišťují, jak masivní bezpečnostní opatření budou během nadcházejícího šampionátu panovat. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka jsou nepřetržitě pod dohledem ochranky. Na základně v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník. Při bezpečnostním školení bylo hráčům doporučeno, aby během pobytu v Mexiku raději ani nevycházeli ven z hotelu.
2: Signál Rádio počasí.
3: A i další odpolední zprávy doplňujeme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude oblačno a teploty naměříme mezi 18 a 13 stupni. Zítřejší den bude ve znamení oblačné a zatažené oblohy, během dne i s možností občasného deště a na jihovýchodě počítejme zítra místy s bouřkami. Vítr zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během úterka naměří od 17 do 22 stupňů, na Moravě i kolem 27 stupňů a na horách pak kolem 14 stupňů Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Na signálu se vracíme k 80.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 8. června máte naladěné Signál Rádio, kde se staráme o to, abyste měli co nejhezčí a nejpohodovější odpoledne. Proto se mikrofonu už pomalu ujímá CC Catch a taky se už za pár minut vydáme do Liberce, kde už brzy na náměstí u radnice bude fanzóna připravená na fotbalové mistrovství. A dádám vám přeje pěkný poslech.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl Bryan Adams na Signál Rádiu. V Liberci už brzy na náměstí u radnice při zápase české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale bude fanzóna. Podle náměstka primátora Adama Lenerta půjde 18. června o celodenní program, nejen promítání zápasu na velkoplošných obrazovkách.
1: Máme to nazvané Liberec fandí Česku před radnicí. Ráno proběhnou turnaje žákovských kategoriích základních škol, takzvané U9 třetích tříd. Od 13 do 16 hodin pak bude turnaj kategorie U9 sportovních klubů. Od 16.30 pak proběhne exhibice reprezentace ČR Walking Football a potom budeme živě vysílat zápas Česká republika, Jihoafrická republika.
0: Takže jestli chcete také zažít výjimečnou sportovní atmosféru, naplánujte si na 18. června výlet do Liberce a mějte u toho puštěné Signál Rádio.

0: Hladíte odpolední signál rádio, kde nás už zítra krátce popolední bude čekat další díl pořadu Miluju Prahu. V dalším vydání s Davidem Černým bude řeč o potoku Brusnice, který mimo jiné protéká i Jeleným příkopem u Pražského hradu. Možná vás překvapí, že většinu toku už dnes na povrchu neuvidíme, protože jeho velká část je svedená do potrubí. Dozvíme se, jakou úlohu sehrál v historii našeho státu, kde je jeho pramen nebo jak vznikl jeho název. I když by se na první pohled mohlo zdát, že podle brusinek, pravda je úplně jiná. Nejen to se dozvíte v poutavém vyprávění Davida Černého u nás na Signále rádiu.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Je s vámi Signál Rádio, kde nám už za chvíli kolega Honza Navrátil obohatí vysílání se svými zprávami a po nich bude následovat další parádní muzika z let 80. Z nich nám tady budou například Susan Vega nebo Patrick Swayze z bandy Fraser.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu dvou osobáků v ulici Klemenská. Buďte tam opatrní při projíždění. Hlášenou havárii vozidla máme pak v ulici Žabovřeská v Brně. Ze studia Signál Rádia vám přejeme šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělí odpoledne, i se 17. hodinou přichází na signálu čas na zprávy. Vláda schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha má nárůst pomoci zvládnout současné výzvy. Dále vláda také schválila účast prezidenta Petra Pavla jako národního řečníka na Valném shromáždění Organizace spojených národů. O delegaci na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda 22. června. Andrej Babiš nechtěl blíže komentovat, zda by měl jet prezident Petr Pavel. Před rozhodnutím o účasti na summitu NATO zasedne ještě Bezpečnostní rada státu. Podle Babiše se bude zabývat plánem posílení obrany schopnosti. Na neformální večeři na summitu NATO by měl podle šéfa diplomacie Petra Macinky zastoupit Česko někdo, kdo skutečně rozhoduje. Je podle něj možná důležitější než oficiální jednání. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl, a to konkrétně na 544. Oznámilo to Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí.
0: Co se děje v regionu?
1: Další kontrolu řidičů jednostopých vozidel provedli pražští strážníci. Několikadenní kontrolní akce se zaměřila především na motorkáře, jezdce na elektrokoloběžkách a mopedech a nebo elektrokolech. Kontrolou prošlo 94 vozidel a 21 řidičům strážníci uložili pokuty ve výši 57 tisíc korun. 6 cizinců muselo složit kauci v celkové výši 28 tisíc.
0: Sport.
1: Italský tenista Jannik Sinner nastoupil do nemocnice v Miláně, kde se podrobí plánované sérii vyšetření. Podstoupit testy na klinice San Rafaele se rozhodl po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, ve kterém nečekaně ztratil takřka vyhraný zápas a vypadl. Po lékařské kontrole chce pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je stále polojasno, teploty se pohybují kolem 25 až 28 stupňů Celsia. V noci na úterý bude ale obloha oblačná a teploty naměříme mezi 18 a 13 stupni. Zítřejší den bude ve znamení oblačné a zatažené oblohy, během dne i s možností občasného deště a na jihovýchodě také s bouřkami. Vítr zítra zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 17 do 22 stupňů Celsia. Pokud plánujete zítra cestu nahoře, tam počítejte s teplotou kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje Áďa a další muzika.
0: Signál Rádio.
2: Áďa Adam se vám hlásí od mikrofonu Signál Rádia, kde vám přejeme krásný podvečer, který vám zpříjemníme zajímavou informací o Švédsku. Prý je to ideální země pro psychickou pohodu a už za chvíli si povíme proč. Mezitím další skvělá hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Romanticky jsme si hráli na Signál Rádio. Taky když máte často dlouhý a těžký den, myslíte jenom na to, že prostě zbalíte kufry a pojedete si zlepšit náladu někam hodně, hodně daleko? Asi takhle uvažoval někdy každý, ale věděli jste, že Švédsko je údajně první zemí světa, kterou si mohou lidé napsat vyloženě na lékařský předpis? Švédi tak lákají své návštěvníky na zdravotní pobyt v nádherné tamní přírodě, kde by se jim mělo ulevit od stresu. Je ale potřeba brát asi tuhle záležitost trochu s rezervou, protože si neumím představit doktora, který by mi tohle mohl předepsat. Konkrétně já bych si pro pohodový odpočinek napsal na recept naší muziku Signál Rádia. Myslíte si, že by to šlo? No, věděl bych asi, která hitovka by byla první na seznamu.

0: Společnost vám dělá úžasná hudba na Signál Rádio, kde pomalu přišel čas najít další kazetu do našeho magnetáku. Než nějakou konkrétní vybereme, hrát nám tady budou mezi tím například ještě Bee Gees, Queenie nebo Nick Kershaw.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Signál Rádio jsme si hráli Bee Gees, no a teď už přišel čas zapojit náš jedinečný magnetofonový přístroj.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Teď si dáme zpěvačku, o které jste možná už někdy zaslechli. No i když, ne, samozřejmě, že ji znáte, protože to není nikdo jiný než obrovská hvězda Madonna. A nemáme tu jen tak ledajaký hit, ale ten, který prý v roce 1986 vůbec poprvé vynesl nominaci za nejlepší popový pěvecký výkon. Jedná se o píseň Crazy for You, která byla součástí soundtracku snímku Hledání vidiny. Tak si ji pojďme poslechnout.
1: Magneťák Signál Rádia. A nep, co jsme si nahrávali na pásky.

0: Lionel Richie nám hrál na Signál Radio, kde už za chvíli budou zprávy s kolegou Honzou Navrátilem a po nich bude následovat další hudba. Těšit se můžeme například na Crowded House, Eurythmics nebo Chrise Normana. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, doprava.
0: Ulice Radlická v Praze má hlášenou nehodu osobáku a dodávky. Tady opravdu pozor, měl by tam být neprůjezdný pravýzdní pruh. Opatrní buďte v hlavním městě i ve Strahovském tunelu na úrovni ulice na Malovance, kdyby měla být srážka dvou osobáků. Přejeme vám klidné večerní jízdy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je s vámi Signál Rádio a teď v 18 hodin jsou připraveny další zprávy. Na Jablonecku končí dva dodavatelé dílů pro automobilový průmysl. Propustit se chystají více než 200 lidí. Hromadné propouštění kvůli ukončení výroby ohlásili úřadu práce společnosti Megatech Industries Jablonec a Inteva Products Czech Republic. Cenové stropy na paliva se zítra nepatrně změní. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun a 5 haléřů za litr. Benzín naopak zlevní o 14 haléřů na maximálních 41 korun a 50 haléřů za litr. Vysokorychlostní trať Slezsko z Ostravy k polským hranicím se začne stavět možná v roce 2032. Aktuálně se připravuje podrobný projekt. Zástupce katovického primátora Bogumil Sobula řekl, že vysokorychlostní trať z Katovic k českým hranicím bude mít první stavební povolení do konce roku 2028 a první úsek bude připraven k výstavbě za 2,5 roku. Stavba je podle něj extrémně důležitá. Efekt ale přinese, až budou hotovy obě části, tedy česká i polská. České turistky se koupaly nahé v jednom z chráněných horských jezer v Tatrách, kde platí přísný zákaz koupání. Píše o tom na svém webu Slovenský list Pravda, podle kterého ženám hrozí vysoká pokuta.
0: Co se děje v regionu?
1: Další výměnu pozemků schválili pražští zastupitelé. Tentokrát hlavní město vymění pozemky na Libeňském ostrově za nové městské byty. Směna se týká několika pozemků o celkové výměře přes 15 000 metrů čtverečních. Přesný počet bytů, které hlavní město získá, zatím není znám. Hovoří se ale o desítkách. Dodejme, že Praha aktuálně vlastní 31 000 bytů, což je zhruba pětina z celkového množství.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme do světa stolního tenisu. Renáta Šterbíková po 3,5 letech končí u ženské reprezentace ve stolním tenisu. Ve funkci od začátku prázdnin nahradí Francouz Hugo Berger.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní zpravodajství končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty stále vysoké, kolem 25 stupňů Celsia. V noci na úterý bude oblačno a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Zítřejší den bude ale ve znamení oblačné a zatažené oblohy. Během dne počítejme i s možností občasného deště a na jihovýchodě také s bouřkami. Vítr zítra zafouká od jihozápadu a nejvyšší denní teploty naměříme od 17 do 22 stupňů, na Moravě i kolem 27 stupňů. A na horách pak kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy na Signálu v pondělí s datem 8. června. Hezký zbytek dne s našimi 80kami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Čas na Signál Rádio utíká jako voda a máme tu už 18. hodinu, která bude také plná dalších skvělých 80. O tom, že čas utíká obrovskou rychlostí, ví i něco kolega Jirka Svoboda, který nám už za pár minut připomene, co všechno zajímavého se 8. června v rámci historie stalo. A dám vám přeje příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Chris Norman nás provázel dnešním večerem, který nám teď opět zpestří kolega Jirka Svoboda s výročími na 8. června.
1: Jste se Signál rádiem, dnes je 8. června a to byl v roce 1949 den, kdy vyšel slavný román 1984 britského spisovatele George Orwella. Mám tady ale i několik dalších dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1990 po víc než 40 letech u nás konaly první svobodné volby. Zúčastnilo se jich skoro 97% voličů, 50% získalo občanské fórum. V roce 1972 došlo k únosu letadla na trase Karlovy Vary Praha. Poprvé v dějinách civilního letectví byl zastřelen pilot u řídící páky. V roce 1937 se v newyorské botanické zahradě podařil husarský kousek. Rozkvetl tam největší květ na světě. Patřil sumaterské lilii a na výšku měřil neuvěřitelných 259 cm, na šířku 122 cm. V roce 1600 v Rejčkově koleji v Praze provedl lékař Jan Jesenský Jesenius první veřejnou anatomickou pitvu lidského těla. A v tento den v roce 1216 na shromáždění šlechty a ostatních hodnostářů v Praze nechal Přemysl Otakar I. zvolit svého 11-letého syna Václava českým králem.

0: Crowded House nám zněli v reproduktorech Signála Rádia, kde se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z let 80. Mikrofonu se ještě v této hodině ujmou například Rick James, London Beat nebo Michael Jackson. K tomu nás opravami silnic a dálnic v létě provede už za pár minut kolega Luboš Dvořák.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte večerní vysílání Signála rádia, kde opravy silnic a dálnic monitoruje kolega Luboš Dvořák.
1: Léto budiž pochváleno a s ním i prázdninové práce na silnicích a dálnicích. Začnu tím, co je hotovo. Ve středních Čechách už dnes skončila oprava 6-kilometrového úseku silnice 1/3 u středočeských Votic. V pátek i včera jsem tam poskakoval v koloně, ale už bylo cítit, že jde o finálové práce. Podle generálního ředitele silnic a dálnic Radka Mátla se to zvládlo za 62 dní z původního půl roku. V létě by měla začít také oprava 14 kilometrů dálnice D11 od Poděbrad k Sadské, takže na Hradecké bude veselo. Na 24. kilometru dálnice D1 pokračuje oprava mostu Šmejkalka u Hrusic Kocoura Mikeše. Celý nový most zprovozní v červenci příštího roku. Na Vysočině bude jednou z nejnáročnějších oprav hlavního tahu mezi Jihlavou a Znojmem na obchvatu Moravských Budějovic, kde se bude jezdit kyvadlově. Několik velkých oprav se chystá na dálnici D5 od Plzně k Rozvadovu. A to jsem ještě nezmínil Ostravu a Brno. Z českých silnic a dálnic zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásný dobrý večer se Signál Rádiem, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áďa Adam. Dneska máme v kalendáři datum 8. června, což je mimochodem den, kdy slavíme Světový den oceánu. Proto si už za pár minut povíme jednu zajímavost o nich, která dokáže pravidelně fascinovat všechny lidi na sociálních sítích. Tak držte signál.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Radio. Dneska je Světový den oceánu a proto si povíme jeden zajímavý jev, který jste možná viděli v populárních videích na sociálních sítích. Jedná se o záběr, kde se střetávají dva oceány, ale jejich hranice se nemísí. Proto jasně vidíte dvě odlišné barvy vody, kde je jedna více zakalená a druhá světlejší. Takový jev můžete spatřit například u Kapského města v Jihoafrické republice, a to u hranice Atlantského a Indického oceánu. Vysvětlení je asi jako u většiny podobných fenoménů jednoduché. V takovém místě může to být kvůli tomu, že mají vody rozdílnou teplotu, slanost a také strukturu proudění vody. Ale pozor, není prý pravdou, že by se nemísily, jenomže takový proces trvá delší dobu a není to při pohledu rozpoznatelný. Jestli se vydáte k vodě na nějakou letní dovolenou, nezapomeňte si vzít sebou naší mobilní apku Signál Rádia, se kterou nás můžete poslouchat kdekoliv na světě.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli VM, už dneska jsme soutěžili o velmi zajímavou cenu a zítra budeme zase pokračovat.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Tento týden, každý den až do pátku hrajeme o rodinné vstupenky v hodnotě 1500 korun pro dva dospělé a dvě děti na Historical Air Show 13. června v Mladé Boleslavi. Zažijete jedinečný den plný burácejících motorů historie a leteckého nadšení. Na obloze i na zemi uvidíte unikátní historické letouny, dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Prostě akce, na které byste neměli rozhodně chybět. Co se dá pro to udělat? Stačí dobře poslouchat ranní vysílání, včas se dovolat do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně na jednoduchou soutěžní otázku. A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi čeká skutečný letecký zážitek. Více informací na www.signalradio.cz.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Jste se Signál rádiem, kam se nám opět někdo dovolal s písničkou na přání.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: A já už někoho slyším. Dobrý den, kdo se nám dovolal?
2: Dobrý den, u telefonu Jarča z Obřízkví.
0: Moc zdravíme. Máte nějakou písničku, kterou byste chtěla zahrát?
2: Já bych chtěla zahrát pro svého manžela a pro svého syna písničku od Bryan Adams.
0: Od Bryana Adamse. Tak to tady třeba můžu nabídnout skvělou hitovku Heaven. Co vy na to? Může být?
2: Může být.
0: Skvělý. A ještě tak mi řekněte, to bude pro manžela, jste říkala?
2: Pro svého manžela a pro svého syna. Z lásky.
0: Jenom z lásky tahle, ale tak to je krásná příležitost. Něco slavíte, nebo je to čistě jenom pro pohodový zážitek večerní?
2: Nic neslavíme, jenom pro pohodový večer.
0: Pro pohodový večer. Tak to mám...
2: Z lásky, že je moc miluju.
0: O, to je krásný. Tak máte to tady připravené, my vám přejeme z celého srdce Signál rádia, ať si to užijete, ať ten pohodový večer máte zajištěný.
2: Děkuju moc i vám a krásný večer všem posluchačům.
0: Děkujeme.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Na Signála Rádio 20. hodina odbyla a už za chvíli si opět připomeneme některé známé skladby s Lukášem Bláhou v rámci Signálu hudební minulosti. Mezitím nám nebudou chybět například Falco, Bonnie M nebo Elton John. Hezký den a večer přeje Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Večer ladíte Signál Rádio, kde už je připravený kolega Lukáš Bláha a jeho rubrika Signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Putování do ní začínáme gratulací. Před 75 roky se totiž ve Walesu narodila zpěvačka Bonnie Tyler. Královna rockových balad se proslavila zejména svým ikonickým chraplavým hlasem, který získala po operaci hlasivek v 70. letech. Aktuálně byla nucena zrušit evropské turné, když jí lékaři dokonce museli uvést do umělého spánku po vážném zákroku ve střevech. Přejeme proto hlavně mnoho zdraví.

pokračujeme číslicemi 1985, tedy rok, kdy anglická skupina Tears for Fears zpívala o tom, že každý by chtěl vládnout světu. A právě 8. června díky tomuto kousku usedli na trůn žebříčku Spojených států Billboard Hot 100. Paradoxně v souvislosti s jeho názvem pak člen kapely a spoluautor textu Roland Orzabal tvrdil, že single měl být oceněn titulem Mezinárodní hit roku. Devatenáctka Paula Hardcastla podle něj nebyla skutečná píseň, ale pouze dialogová koláž.

Končíme 8. dnem měsíce června v roce 2008. To magazín Rolling Stone otiskl 50 nejlepších kytarových songů všech dob. Bronz brala nahrávka Crossroads kapely Cream, na druhé příčce se umístil Jimi Hendrix Purple Haze a vítězství připadlo skladbě Johnny B. Goode od legendárního Chucka Berryho.

0: Signál rádiem. Dnešní den byl ve znamení letního počasí, jasno až polojasno a teploty až skoro ke 27 stupňům Celsia. Zítra by ale mělo přijít ochlazení. Dokonce nás čeká zatažená až oblačná obloha a k tomu přehánky lokálně je prý možnost i bouřek. Signál rádio vám přeje pohodový začátek týdne.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinou

0: poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Modern Talking opouští mikrofon Signál Rádia, stejně jako moderátor Áda Adam. Blíží se čas mého odchodu. Já vám ještě popřeji krásný zbytek dne, například ještě z Gypsy Kings, Tinotar nebo Nolens. No a těším se na vás zase příště. Tak ahoj.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S hlavou v oblacích a většinou dolů, to je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
0: Signál Radio vysílá také digitálně v DAB+. Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk. DAB+. To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě. Poslouchejte Signál Radio také digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Rádio. Hity osmdesátek.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou. Chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

jeho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.